0: Plamiohin, if you can share Kiel Blien, if you can row in, Kurchemach list the reach, this Napierty, a vegan real to show near of Ain Hind Fain Spade, a Kursi A Rod in that team Platon, and Enrod Martian. Tasha Trish from her dead dream live, a Hurt and Gorle, Agus Stirling with Chishin and Rhein Cherkher Fad, and Polisinish Hagen Realtus, a Slayer, no. Bresh Bote, a Goss Nagalive, Agus Bresh Bane, Agus and Son Bresh, Unad Moore Son Reed, Microsoft, Agus Amazon, and Sid Sungle, Agus is policy gar here, Machet Son, Tamit Nis Mo Strain, is Nis Mo Cement to have a foot in the tea, Agus Ganayan or the Hurt, and an Aru meal to ha take a Hurt, we have Kursi Erode, Agus Fuant, I shall write in Ishguid and Lee. Era de féin le cur nefhní is stolim go sin an reinchéireach
1: agus
0: ddíchéireach.
1: Acha bhfuil an rialtas a tost an rud gan phobal atá testal bhú, mar eala bhí hil tás éitach agus atá samsa gáta a d'eistalachtas a as seo go gáile agus beidir rint mílta tí hér go gáile agus chá gáire a ceist ar chóir go mbeach cúrsí tíam plachta an an cúr bhúr na gáile bheith stoppa go nyeru díis tóig an bór níu mid an an sís trácht sa níos fáide.
0: Cudva, díra cudva hei sin, ach, Tá dine eile, chud bheitha cochama a hígan gur policy é an bóthar son abair thosnig an scéal fé mar dút Harry McGee a fihi cúig blinuain. Is policy an ís seo cate, an gíad seo cate, as fé nám go dóchfia, dá dóchfia dede fihi tseocha cethe tseocha cúig. Beg an saol ahari fi bhain níos mes an amar hafé láhar. So is dóilim sa go bhfuil failí a dhéanamh na ceachtana ar an taide ar an léirgus hágain go bhfuil deire ré mar de fá measar a takathe agus is stoil an gúil dúalgas ar fá le teorí an tála son mar de fá a chur amach agus é chur i gcóhéics an Lauerhaus mo chóir amach an sa The End of the Long Hot Summer ar tlí sin de hat Harley a dún sa tír seo an saura sa agus dun daun galeir agus cialín sé sin gwyl mi dim himach istach a rea nô a hafad ní stain chéri agus insan rea sa ní chatuin vihe togant na honnod san rí sa galeir na if you want cwr bohr na galeir im wyrim fein
1: Is fair at a chad hiel a pleila cursi cohil ta tishkin tagat chma er un gna hiel diar am idinirin sil gailtoch da sil tuiche a rudeisha a chanyoch da sa o chalun a hi a cimru er un anot in the wilmu de gael
0: Well, dinnen go persanta ach tásan gúlim sort at sa tlísin an na riechan tú tímpel abar is brán rade gúil an aimsir chó brá as gúil dine bún sásabas agus is beog dine a hámar de fa a caliún colad na hihi leis tásan fír ach taimi le caliún colad na hihi le tas a gharmle agus ha brí leis an dasan galeir agus an fríha leis na gúil sér a gaha rú agus ga gahimid olavú snenod a vien WHO rá agus ha ól hirá le fihi blien agus ní fédin derúdi an avarsin tá mar de fa dúl gusrn das na dine ógus a tír na glúna hále tacht a vige folingt mar jáol na kinehe gyartir mecha yna felar so nílim sásin leisin slíhan réal tas a dol a sé da dol sa trómi chart am hunim sé
1: Laur tu fui introsion fui na rudi thomad ian da beidin ar chúr ghani vei eidian a toigal onod sunri toigal bóshi agus sorella ach deitach dina ver a fuan mas fír agus is lir gur fír an media tatu rá gwyl mwyd a tevan daun ar gwmwyd gwyl a ferengt gwa war ma arian Eire a good base, cyn diffrichti yn ysio. Nil onyn ach chwg filiwn dyna, ta mwyd i brenn o werfer ac o'r hif o'n agos er yn tîn er y tî fel y. Ni ffwn meid i drwy'r un swarage yn chwi gwrwch mwyd yn ymwneud mwyd o'n feib.
0: Wel, da dog ffa mae'r defa yn darkus o'n ni fech dyn yn ein phobl yn ein at sytir nos o dawn mae'r defa yn ddim yn erfahau leis yn bobl hen leis yn sochi fe mis gred y ffrestl mae'r defa yn ar bort hen gwyn fianach agos Tom Bailson gwyl se sy'n y tacht individualism mae'r defa et fwyd yn dawn ach cahe gach dyna gach pobl gach bale gach tir a gwyd hen i gynnaf agos stolyn gwyl se gedi nis masa sy'n blyant a haro nis dain cheri gydwch ag arw policy as caffer mae'r defa canary yn o a haw y higynnau sy'n so fe lawr sy'n ei yn mewn yn y hawn Cadas fiúdúin a hrú yenav. Ach tasín oghine an rud kert yenav. Tasín oghine ve pártach e bubble agus fáir machta a chéile. So kafur an mionsan marfa a chimad bio. Chnéan ud gha hróig sa dede. Taim sa dóchas o gadar loo sé sin. Ach fé láhir ta an mionsan marfa a fáir machta an vár tír ma don bubble. Ta sé sin báte san marfa tíle seo d'oghine Bwynt sas efo, ta'n mynd cysŵl le andiwl ag ystig sy'n ffob. Bwynt sas gan y fe hyn cwyn i fe'n law mawr.
1: A wafi, gyrwyd mil yma gyda fi hiach ddech enn, dwi'n mynd am wych, mil o'r cynnig.

0: Real me at happen when bit bin rod ma.
1: Agus Ronald vi to hus at to ide at to ide bad hus godi wol.
2: Da was na karing bi lahe. Vi bin na an agus sa hevi me gesh me zur chunch and so vi vi bin log hall in some blall all le Manchester sort slow more bronze rot a vi limrich wadi slider. Simul gjorðast kanntir og yltur sinna Antoni bóðum niðan við vaktur kanum við yga gjó kanli hin sin
1: far.
2: Ach vi vi drvaðin slóð við limur hvaðin slóð. Ach mar dur tjóðin í hallin sjó og sjáppin gulla tjumun rað tók og sjáppin gulla tær bar og na komu dei Beblin lenin
3: la komu dei. Ach sjónið stóði Boitsjóði on leini, gus boitsjóði na gomain, ach stóði na boitsjóði vi na boitsjóði vi ein egin zedi sjáttan stóði edi warage. Ta somuid beidzi dinjó, fa somuid lahanda lish na boiz, ta somuid dinjó beidzi lish na karochi wadib dins. Ramor an, da mona fór ni adora, anu?
0: Mlíana vi na, chtrohulor, da behila goros tús blíana, ach de sárhin vi na rossi mlíana, fél vektára, vi sishin sokriaku tús blíana, so daib sham acho hiv stóhi, nach ra on cluhe ar velach wán teach salach ar lá, ach stóhi ar velach ele, hannig glú kóm sem ach as átkiet, agus vi gulior chepin imi, so as edrin cluhe daríra, agus an kúlcharim sin, vi gulior dini vi rir an dira seachtan sa, so nir an nerid fórnion, agus vi beidilech up sa seachtan ag na rossi ele, ach nám sin hén, rihiu na rossi, agus vi an chaiblin tán, agus vi nir bútari an frisin.
3: So hi nar hei glú kóm skurra wa feilin ag dara ibon.
0: So hi lag machsa ag rudi marsin.
3: Na fórn, na stjæra mynd na fórn, na feil, na sínsins, hann sýnt að bæs múvins karachi, Ramóra nakab hér.
0: So vi húig öyrin, vi sér sinni hís rúni bognisinn dæra sjáttin sjá, so húig öyrin er vi án er a sárhinn, kúrsa brá fada sénu með deug. Tá Rossi fél viktara, sjadán dúlhónach gana humrari, bín sort fúdachan ljab alamach, abir, bín rául an, teachtu ilan Victor agus sin bín am uimani sort fado chéle so ta glóra gesleis agus so hi testalin se glóra gana humrari agus gana fórnia agus rin se sin a ríst am léana ach vi an búa ag fyrin clár agus na gálive so sin Stephen O'Brien Michael Kelly agus Owen Honan wan sé sin an búa mach réigen ina siir honnig sa dárát Sean agus Thomas Sherry le Martin Seoige so níor an sinach áur loch nú róchepin vi Sean a gárig dira ach vi an búaid clár gáile sa tríuát vi Rosmuck Roundstone vi Conor McDonough Nolo Grífa agus Pári Canavan agus a caruát sin vi Joro Seoige Michael Sullivan agus Martin Ainu so sin a chichriach na fyr
3: Sin ar chi na fyd. Agus, na mra ar amor adach a bán?
0: Fi tri ar yn mra, so fi sysyn goma, agus fi stohi drom is pís o wael ohonig o chyd ys mwyaf cw, fyr play o gwa esocht hachta nwys. Fi mra ys mwyo, agus mra ys cyndach lor, agus mra na chynamar on, so fi'n bwa ras y cain, cwrs y cain ys na fyd, cwrs y bra ffad ar unysydd. So tola hyn be, wach asyn, fi ima gahan Tara Ducey, agus Kathleen i gwasi. Sa darot fi Clor Gaia, Leo Sullivan, Ruth Hurley, agus Julie Devan, fi droch, sinid fi boch agus honig bod siol, agus fwrs ydw, chyfnig o weld siad o bod siol nhw, a chyrion os sinid chol siad o ros y mariol, agus boch fair play ym rhaid wio e, agus sy'n stryw honig, o, at honig corn o'r smwc, so sy'n roi sy'n einio mor i fyd brannach, agus Bernie Sioige, so sy'n eich reichna ym rhaid, ros y bra, and you're more anon, sy'n dyr yn y ffornia, so we should caiflin sy'n mahan.
3: Agus rud cynnal diafn o'ch go mae bach, a chynnu siwedd bryd i beth, a cwrs o'ch yn ei glan, go mae go hwndwl?
0: A bi yn go hwndwl, ach jyst bi'n carw i'r, wyt e, jyst bi'n trant ac yn ei led, stoch i'ch cwn o'n bedr, agus braer yn amsir, agus ar golwyr ydi, o'n ti teg yn dorad salach ar y chile, bi'n chwlwch yn union yn nihol, agus stoch i, dyr yn leid, tan corwch, nil corwch, níl báid nán níl sure. nán sró áhrú chus gupíigs do chorach stóhí agus catú stóhí níos tú gól a chorach agus brásí mar sin ar siúl catú bhána an ordeilach cita hártart agus an spíd tá sé díana mar bíd a gap tá sé písa bhála siad a deile tá sé gargat sure. so, so bhí sé ach fín báid stópí ach just go bhfuil an chorachiad sóluk

0: Ydw i'n siarad ynta, gwrs gyfeithi y rôl y tor tairis gyd si?
1: Si, a dwrt i gwrs i ddechon yn hynny yn y rhyf ger yn y blin, a cam oed cynch i gwyl yn sgol sio mae'r chwyd gyda tosi o'ch di ato ag yn rhan, sy'n yn prif rwyd. Mae'r nwy bai chwyl ysgol elas, bai chwyl ysgol elas, bai chwyl ysgol elas, gyrwyd gymwch a sgol ag ddechon ffad, a gwbwch gwrs gymwch yn sgol ni sio ar ffad, gymwch sydd ar ffad mae'r hosi o'ch di gan rhan, a chyr nwy cam oed cynch i gwyl Shashin Ectorlu Gunskull Shop. As Kin Shashin Ernuit is Chakadola Autrily, Hildegard Nachtun, so Ton Jeshan is Shaw, or the Gominic Lehe, the Sklano, Misherum, or the Sudol Freshen, August is Vajum Keshni Kershakwigan, Ara Freshen, Ach is it Toshilum Gomesha Tavatok is Shaw Quinol, free Kinol Leshen Reen on a Skomesha Shomar Purachtakub. Marton Spas it has to Tashashin Umlon Solar.
0: Well, bjalla ured kunjum mot solen, kus tasha tavakta, hati beul spaset hestal skalanika resu tasha tavakta kubet chashin akab acha. Kunjum mot solen, lakon dze kus beisenje kendal hongini on hurai.
1: Intoch,
0: kumin mat. Kurbat hein, ured on tachta dal mured farrel ag lauklin itchin fui skal tuidin. Tachta yacht in chef fui in meid viadig tu sa chla, tamud krivish se heishin la nye, beshid gorti ach gulorda fulam ulu ichra limni. On chuir lauiz, John Kiley gus imdodi limni, istedi rei ta an rob, ta sin se edish la gaile agus baimud edash. Ta sa lukrat ag Joe Connelly is fui in tauchui in a se bichart gulach takwichta agal si hir gan idin se agus gan bheith dúltach bei mis atáúló bei Joe Candley a bú an nomáint a bú agus Skyile a bú go dú tééis agus gomahead sa éisteúid as an teachtaach sin a chuiristeach agus ní an faoin déidir réán go go líimnech ní chuid mo éige de lugad gán sin fós acha feicemúid feicemúid lín. Ach sto chola chuid bathgaí caiint é an drama Macbeth ach cead faoin a drama an fear bhean Macbeth well, Kompanta Stinoga, tannu gúni hald sam Rachel, ta sjedde chæm hort sér rík dinti fyrir lahaid, agus an drama sjá, lysi drama sjá, bæsjedde nárin an tæktin sjá huggun, agus ta Helen Creedon, lomunis, ní stúra hórn a chæm horti, bæna vi a múna om a gulastu nývón inni nís mjón, ach ta múna gælgin is hald sam Rachel, agus nílach lehet að hinnin múrreid úlann prífárt ekki sann drama sjá. Kekki múl tjubi vrá? Helen, hvað sýn ég leit heim það sé bæ túsleysun gamhvort sjönnus og það er sættinu bæ, hvað sem fylg að hæð?
2: Tommy Snelvan Tommy Dyrktri sjóvæni en af henni agus sjóvæle nóf agus kjánæle morgs og Tommy de bæja bjög þar að bænum hævík úrst að le og Edinburgh agus morg bæm í Edinburgh le sjóvæle agus an Dairdín in London agus in íagstinnig dol gahéran.
0: Jó, bæði, það sé bæsjum gráðach agus nýjar þæstil le dýnagi. Ach, hvað við hér góðt þessach, við í þess, sæs korku og úkossu, við tú múna nýnis meðan agus kæð huggund rössil hú?
2: Sinn skil, já, við hann desigum mér íasugt, þá með kassúle laur og laurlæna, þá er nóg með, ach, Tos gwyl mae'r partach dyn i'n tisorbach a ta sgolyn dyn i'n tisorbach a agos bian mŵn teori ar iasod o gach gyr dyn i'n tisorbach a gynny sgolyn ys yn y stwrw agos so mŵn teori agos benis diach agos tamid gyleir ar iasod agos is grŵp mŵr id na siwntach na sgolyn ys yn ag ta ddech intach dyn y dalti ta si dyn o'n gaelga olwm agos ffrastol ar rangan o gaelga agos So is a Disneyland Marmunter kind of a Rothmarshin, you know, like maybe in she it's Rothwila near Rib May Scholarly of Marshin, Comor the three Vila, Trisa La Vila Daltas the Skull, Kerakade Moontori, August Shin Kiona Wine, Ta Kera Skull and the Marshins of Rochelle, August Dram War, Erinegata Howl, Egober. Some commission, a government fishery, yacht, a government ashtory, lilling the Gaelga, or the Toshimia small Gaelga, so for sale, no, or shroid and a gurkig.
0: In the Shumpagari Baganish, fin Gumpantos Drabiatasha, Takoid and the Tahoshaid or Stacha?
2: Is. Toast George.

0: We're going to watch the Glor show the wheel. So, Trasha, being Dishan, Ashtar Trish, La Cantory Braha is Kunda Wheel, a lawless a grill to Sean O'Haley Nachmarin. Vishan, Lunahis Studio, a vegan radio of Hannah Mlienta, a Gushanawara, a Gunda Wheel, Ags is only Clor Spatial, a grill to ass. Ashtam with the new La Cora Vega, La Brindan of Fahi, Farrugo, a Gloon Cherwan, a Gunda Wheel, and Nidic Fihian. A cha och mlena is na brada Christa in a oge, agus chuglena fichid mar fríbeze ar skull húnra gui an acail. Pas da viege gud ig reire se aas an nidig ochtu sé. Peladur conda e vian a grú buin ili eirin la rins comint pele eri mishalo parna mlenta, ken eri mishariav gachanda e duchus muyo. Lausha fin chuibni kien ar hiel la Sean O'Haley, ach vini shar dús gom a skaile
1: a ahead so what well rogo was talking my her bell and julie shin safarosh to castlegar
2: gondona galeva
1: gondona galeva
2: augusto what her
1: mo her rarodi bejer mila gile o balle lochrio
2: so as gale galevi and verchiko
1: verchiko sha akrogo mishmara smuyo misha
2: Rogo tussu mwyo, kien chi'r hala sa sin? Roshad...
1: Wel, fi sin a hargent yn RIC yn sin i Clwn Caravan agus nor fi tri fi ddys jyrtar gyr eis tri o e gyddi Cachna Mart agus fi sin a hargent station sergeant jyrnach yn RIC i Cachna Mart
2: Cedwyn gyro cael arihe er lelinda o Clwn Caravan?
1: Well, we, mar chef agar estriu he na garau she baul le shen IRS sanam shen mar vi trehar ma waher in san IRS ganam parik afahi o kanda na galiva.
2: Agus capan tú gur binan chúis gur gur estriu gur cahar na marta.
1: Oni he, well, the vi O tarras is an avarus fwy agus fwy mwg lawr leis agus sy'n o'n fawr gyr eich tri we
2: agus cyn sort sy'n o'n fawr gyr gyr na mart yn y eisyn ar wyt o fein o'g
1: Wel, jair is e as na Paul i ni nw cyrw gerol o ti'n pyl ffihed hyn ffihed o co ffad o'r gysol damsa agus hwn sy'n fi hwys i gyd i leir ffôl agus hwys i yn Nepal i ni yn sy'n ffwrs i cwrw dol yn stygar di dol yn Nepal i ni o hwy nhw ys siach yn Nepal i ni ar yn ddi fel ydyn mae'r ys di yn sy'n
2: agus chai siw cwpl o bdian yn sy'n
1: chai chai mae'r cigyrra yn Nepal i ni
2: agus fi dy ffein o'g ag yn amar no
1: o'r fi Ni cwyfyn lwm sy'n sy'n cwrw be, mae'r fi si o'r eich o'r eich fi o'r tam cwrw sdach i ge, gwrw pensiwn na blin ta cwrw sdach i ge. Ti'n bwl fi o se, fi o sdach be, jyr, on o si o'r eich o'n sy'n.
2: Yr eich gyd i chi'n oed si frynda?
1: Carna Mart.
2: Yr eich o'r eich? Agus chi'n gno fi, cedw fi o'r siol gen sy'n?
1: Fi si gwael insurance.
2: Agus chwt o fein ysgalio gair na mart mwy sy'n iawn?
1: O, isa, gyda i ysgal na brawr, isa.
2: Bromor yn Elis a Clan agaf?
1: Cwyg o'r drehar agam agus trwy'r drifwyr.
2: Agus cawl siat siw dyl i gynnu siwr siat hart?
1: Wel, ni ta dyn o fawn, drehar o fawn i gair na mart agus drifwyr. Ta berch drehar mar agus berch drifwyr. Berch drehar agam bio ffos i Sasna. Dyna ta marw agos yn dyna ta biod. Dwi'n gwni yn si redig, jo. Fi yn fertigus son mae'r pilot i son RAF y rych cogig. Agos fi jo gechels le BOAC ar ffa tamal agos yn sy'n o'r Irish as sy'n fi sy'n deputy governor o redig. Fa si Irish as sy'n yn ish le tamal ffada.
2: Mae'r gwrt o fein, gyda yna braith i Cris, dy gair na mart?
1: Hwy,
2: agos yna eisiau?
1: Dwi'n mynd siach mynd i'n y gael nhw mae'r sy'n. Hwy bens na braith yn sy'n.
2: O, dwi'n siach na braith? Dy braith i Cris, dy? Cyn oed gyda yna?
1: Brícúlan. Bhí an ártisteanta gom, agus dhe dhe mé ríste con éireachta dhéana ver scoláireacht áil, agus chui méga dí náttí am an sin an habíd an sin i Boozerstown, Bailiam Vóhr, St. Helens.
2: Gus rátta bhád an sin, cedar an túnaí
1: eis? Blíana bháin.
2: Blíana bháin.
1: Isi atigat tú. Agus an sin hua mééis seach, agus an pláist Olafúcháin.
2: Lefa dhe únt seo scoile, ne?
1: Ja, ar fer gáflín. Agus an sin hua méga dí clún mála. Ar fer gúpla blín, agus an sin ga dí dúrtsmen eith grau mé gimur spele le clamel commercials agus tippra d'arden nar bíis an. Agus an sin eis trí hua méga dí in a scóri. I Lochgaraman áit ar lean mé leis an fel agus bhí mé gimart le St. Aidan's bhí mé bhar bhonathóir den chumann club sin le Bertrand O'Toole eile agus an sin jimar mé Pello agus jimar mé ar le Lochgaraman
2: Céir de thugáirt a gáil isteach na bráit a bhrin dáin?
1: Well, bhí sé gist digan tú I gáthar na mart, I gónaí, go raibh ábhar sagart nó ábhar bráthar I ngach leid a bhí a dul ar scoil chuig na bráthara. Agus bhí sin ar rinn sin agam, beidir ó an an go raibh mé ceirbh lína déag nó mar sin. Agus mar a bhí mé thartar sé seach mé déag gáin mé trí las.
2: Agus cén sort síl a bhí agad in is sin na bráithe, rátú, sásti?
1: Ó, bhí, bhí, bhí. Ach, sé cús gur ágme an ordná, an scrifan lam gur curú Jesuit, hennan na stáilam an tenam a bhír, mar Superior General ar an ord. Agus Gleawisteach, na rílacha na leabhar glachmuid lá agus bhí sé rinn sin a gá i d'eisgríon ar a dhéige mar sin well glachmi sé leis an leabhar sin agus ní mé chun glachúil ar rud nach raibh is agam céad a bheith chán agus dag mé an sin le cúpla din eile
2: Bíon díine a fíorthaí ó rága chéile faoi an difriocht in isi dir a bheith a hagart agus a bheith a bhráthar.
1: Á, nir á sé geist agam sa ríf ma hagart, mar bíon an chuocht ag an sagart chofad agus an sé lums a rávór sé sin Ísa Chríst a hógan an ús ar an áltóir gach maidjan. Íl ménach rá sé sin an an damsa. Agus bheith géisteach faoisten sin ra dheile.
2: Ní hain náte sin le?
1: Ní hain ná chorrubi. Dá mé sé géist mé sé bheith ma

Ah, my hen, Bolly Fervrand and Yerlik to Shisarioma, Brendan Mulholland and Shun, Agus Mickey McCluskey, La Bovina Tachin, Shagaji, the Watchmaker, Agus Hirinisha than Shunna, The Humours of Max, Inta Jasser Fad, Bunyu Tushle as a Gehus and Shun, Agus, yeah, to much a Kasu Kyol, good digitach and Shah, I don't know, Hosher Kyol, at much bunchu said just the Karanini, the Shan, a Dulu Karanini and Shah Faster. Agus cai seo gur sgríbún cyn sin yn leit sin seart a cha bwyas da i yn yw ligsia sys mae'r yn mae glanw byganin agus fi siag art. Fi mae gair cyn sin o'r chwer agus ni wyrma yn jys os roedd y gyrwma ar sire yn sin cygais ni wyrma yn jys wyrner jahar yn sin o'r lior dyna hamacdi cwrdd mwydynia gyspesial dwas fan tyw siag jire sym o'r yn eile Alinia and Yarigal, agus the Shah Robert of Injahule, Davi Ulan, Gulorodinta, Feki, and Shah Erstechi, Hartfried and Hondai La Walla, Kaji, Karus Jelle, and Nuas, agus Tana Sunri and Erge, Gafoyer, EAF Punk IE, Mateshev Institute, Shachirna, so. Tiúis seo tíre. A bhí mar go dtíre a gcarchar an leoran atá má leabh in seo agam agus ní dóthar a bhí beidh a bhair nairid a tharaint ar an oíche a bheits a tarlú a ríist san líche muir agus trad tráthnóna faoi lán seoil a chairde a gael agus tá sin mar chuda éile álíne a nearagail an líhe seo a muara a goideachta le dimric mo gil a bhríide an inad cois lá táisteidir léanaí a hácht agus tá airid sin rudaí ar agus leachamá agus bártaí a mar a dúirt mar EAF.ie a cinba go bhhain eile gur easta mór nairid a tharantseir Diane Cannon agus Stefan O'Cooney agus Mary McMillan agus an Michael Avrige a bheith siad sin le feicil in sa social sin í bheith sin ar siúl íche íine ar a chácht a chlog sa social an Sean Dodge mar a hugmú dine ar led an tíl agus bheith sin atá seart ar a chácht a chlog go leor amachtaí eile bunch an éile ar ístim leana EAF.ie a che leiscalat an seo fásta písa Ne leiscal leol a chíche Ja leiskele jale gije amarsen hen sho dayan agus ban in your ruei agus Stefan O'Cooney torch chin lekan de ye faster

Gemeli Diri Bad Lib Trinona, Ed Hwar the Walkery, Ed Trinona Dalon, Gusset Yard Falkery in Chai, Gudivin Osmahod Mach Bay Falkery and Yerid, Fuchan Ra Secondinam, Falkery and Tushkirts, Agus Ken and Dishkirting, Hamakian Riviera and Clara Gusset, and Berint Olish and Fershin Ed Rinz Gunaclarhoi, a Vesla Fekal, Ed TGK Trinona, Agus Anno Rinz Olish and Ed Clarhoi, a Vesla Clustal, Ed Stashuncha, Hamakian Gusset, Mavin and Okra Agui. Míle fáil trúb bheith leithearn in teagasla ón leithla gair maidin go dín cúg trúnúna ó lún go híine ag an bhir cúg anáid sé sé seachta seacht nó chrí rífost I chóla seachain chuig arna dí ag rte.ie Sin a bhir ta acu ó yes maran ngál bheis a banana bheith leithar ob ag náid sé sé nó I híon cúg cúg híon I híon a cair agus ó hua sna dheri baga bheis a banana bheith leithar ob an sin ag náid seachta cair Nui kuga tri, hien a do, a cair, agus sin an na belly, a tangola, legal a tangola in madame, o lung go hín agus se. Thasam a mach loarach an isle fógrí an nirhid, agus falun tis tán se ham a dasach bare, ta Ross na rún, se tóid efikach slándala, sealunni lai agus iche, lán amsura agus part amsura. Betún an da CV, ichol chag morad, ag Ross na rún, Punk cam nu vegle chora iver gailefach an tse gwored nod yn lwy I hun cwg a cwg a hocht a cair nod a nod Tá mlínra réalt na mara ag antar na warbacha sa tóir wúntóir mlínra post part-amser tá gist testian testas fítek level a cúg a laid wets le chur seach a bosta agus siad na huarintí aibri tá gist sna o charu thrisha dze go dí charu thrisha dó o lún go hína agus tá ifir in seach ma cian na ma hestan tille ólis web 98 dó 96 hína cair sé dó Bei slat warga is leur gwylge canna daro laifa is bon naros ngail srod Dominic yn sin gair na gailifa bais sin bon de saharan te hogan on hiniag gudin tri agus bei reimse lehan leur le canacht yn sin a la Campa Comodorachta le Fighting Words, bachasin bon an orclon chasarge, shachtula fichid gudi niula fichid gunvisha, kiol agus oranichtin chinnig column shoge agus eva branach, tasosachin egite maatin gudi do o loon. O dalun gwyddi da cedi yn ysyn agos ta bos yn ei tor yn tynnu ta rot yn chylun agos na rang yn ei nesge cahar cloro yr fynt braes yn ysynil sam wyl sbos yn ei ffocu nhw nach wyl ach beth yw bynnag yn ôl ydy angwyl bryd tresa ag fightingwords.ie sy'n bryd tresa fightingwords.ie ysgo is grwpa o chri bryd yn y dig go siacht yn y dig Fógrún Tsehen ó chór chugil drálin gúil biljógui ólis go horosóri kor a daulu chéile akúnis agus is féidir kópunni a fikusós sannefik akúntin nú a gefi na fémanja. Ma hessen wat skjura a hort go da hech wel ta sherivis glantachan fall in tja e gonamara on gerun rua sed go spidal mokarin agus kentar on chlachan ma hessen tille olish wat fwein television betun an teiks no gluch a chor erin ever sa na de hachta schacht 3-3-3 hien a nui hien a schacht Bíon blásín an trúcul cefi oscult sa o lún go híine o nílog ar maidin go dín dó tífa móga orclon chasárigin sin seanskal sa lérna. Bíon fógur sain in is kopul trunón in teachtan sa kaita frisin vi kosti sosial ta chámas idda dengolin agus ta sé